0: Nor a hula tú an Josh Gale.
1: Rob, for to water and banal.
0: Nor a chur na buchali leis an rúpahu. Ag callu an tíhanta amwe. Ag fechant a rí sér clihi clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomond chug an glihe is móda de héil le da wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nómé. Is iad na nómaid bheoga a warren ar fa am tí. Craif chomórtis minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: Is éhan liam go mbíonn tú gcónaí gur bhinéintí liam. Agus tá is am go leana tú mé. Fiú má bhagam go tíon taobh eile gan tír.
3: An ceadúnas teilifíse, béal nach daonn sé rád ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Chair de Gael, tán chóisir ceáil ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, fochaine an tríocha ár an Gaelige is ansa le na Gaeilge amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na Gael. Cai dá bháta ag rte.ie/fantasi ár an ár na dí.
5: An sin, cúmer ar suas gdí an díon, agus an sin chunig cúmer pert ar réidir cúig dúar chán. A bhí béidir 3 kilometer wain ag dhéanam ansi ar óstán. So an íhe sin then, pig mé an sgéin, like cé cúd ar réir as bhí sé.
6: Tú sáte, ó lúan gahíne ar a cúig umhernóna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, nú ar haintor rádio RTÉ.
7: Nid ydych yn sgart, a ti'n ffobl i'r hynny, a ti'n ffobl i'r hynny yn rydydwyrw, gos dwi'n y blai, a fi eisiau dy giri swys go wygt ar nifer gyda'na.
8: Fi bwel, chyn, fi'n tra hobl gohomlan tri hynny, fi'n spei lost. Agus fi'n edrychla gyd chyta mynd ys i ma jedi.
9: Wel, tro gyrdyn, fi'n mynd yn exotic gyrdyn ei.
10: Bi eitr, ia, ta chyn naf cotyn ta, an cha. Fi'n che e nesgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
11: We wish you gasta, you know, one nilla, gasta, I guess not a way a hewler far, you know, then you got our general. You shouldn't do it, Ashanash. Tahan any gasta, Ash.
12: Anyway, Shannon, Verity, we shouldn't be who's a hair and a chump award. Hey, then we shouldn't show my genuine machine, you're a file, you can make it out of the foot. You're a television and a foot for Michelle as a radio foot for the Verity before the shark is a child one who wishes.
13: Bairscíal tú lún gahíne ón híne gomén le ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, lomsa Michelle na Gríana.
14: Fáil sró teo chug an nach léimis íon tocúil sún án bhelín.
15: Dúsa mé á gáil sinig, dúsa íon jópa. Cain íon ógat á winda.
16: Á, sé am mái, tamai gael íon sean chumai.
10: Ní raim wáhin na sóms mú dhéan. Bí mú sin ána tára, bí mú sin ána tára gyda chóarú sin a méid.
17: Bí tos ná pínio chi chúdi bí kiwi?
18: Ní raim ná nida chunial.
17: Comun pelle chil chomáin a binean, an dhúd a taiwár lista bí siach sin agaise.
14: Ia, chole chronóni bín ma cansla dead ar fón, cal mám, ta si hús a treinol en am rá. Cal mám, ta si hús a treinol, ta si crinúl en am rá, ta si crinúl as cwysia.
19: Ac ag dira an le capan gwrdd si tawch ddw cymau gwael gael gan a hocha agus chang gan a hocha agus ffoclor na hocha yn ywsaj go hochul.
17: Ta ffeydion yn ysynir yr oed sachlag o'r taistil agus mwyd y tŵrt cwrt yn wynt yn wyo. Ond tocht o'r law, gyd i'n darol o ddeg y fehef, bai mwyd yn wyo agus mwyd y taistil yn ffwd chiantar yr ys. Bai mwyd yn maer y fel y wydyd, y chiantar chiarw haig, agus arno tŵr mwyd cwrt yn hyrdd sir. Bai mwyd y cora, na mwyn sydd i chiantaid, agus sŵlein na artsbrwy agus cywrfain ffrysyn. Sin idis y dîr, y tiach das mwy o, holwadyn, ond tochtw lo, gyd i'n darol o ddeg y fehef, o cerwys y nwy, gyd i cerwys y de.

Urina a harin erge er an hensin tronon in you. Agus karmaj fui vraj norin. Karmaj fui vraj na maltarin hensin fasta norin ni nuen a wala an hensin. Chas power, chas special to morsan na glock lish. Agus a galor, het swore am uin sin awal masa gynnyo mor gael aru na glock lish. Gobl cha luetje ag dynatale na wul cha chianafin. Fui ma hak in sio agum na glock lish. rt.ie/shantasi-oran or in the G. Tag a lot of kuchartista. Kuan nabertri bui la shen yonin. Agus jer kabidanya a wall shaw on a walla. Agus ni gay, tasha gahel ags gahomlan fui this crage. Ni vei so gunya. Ké hálaiste mana luon tú hen de aim mar runneón in seo. A deir se fan uair an seo chuan na beirtaí buí deir se chuann se na sean leanta. Fan go gasam an micrófón seo rubbe. Tá sé níos air. Chuann se na sean leanta a gcarna a gcuimhneadú agus go héiríodh má han air a scríú é. Cé go bhfuil an síl éirí go deánais is féidir am an tóran seo chluinstin agus an dóin sin a haúlú. Galanta. Fan go bheith cumid can eile hana gus teáin sin go dear eile le tomaltbag an nuas. Rahamadjad leis an cinn seo. Connemara le éniu a chum sin ó héanaí ar chóglacaí do mo chuid chéin dar nóia. Mar cé go nuairú an tóran seo A cheadwyr, cwig mi'n lys fia hwn. Ta sia ffos harfa cilwyr agus cart yniw. Ta oed agus tohau na gaeltachta ag siŵl na sred y gyffoel o Montreal gyd i Seattle. Ti gwyl sgiel yn frysiw chri a hensyns yn sio ta rhym un ta tarantio lys yn ywyr yn sio. Ni ffeidr a canw y mach lys ein ywyr a chlystyr e agus smwyniw yr oed yn y gaeltachta har lar. Ag sithu síl dîf hen ní smó inta mai fanga bheith cymwys cian ba gwein ele hei a cwain da borca agus mor dwyt ma hei a shot man an carna an tor an gynig is fair la tamalín yn lwys a dyr cybyd dynia o wal an chynsyn ba lonyra girian an tranone la conny fyrí Vicky o Gallagher Ag níor siad gahebi ach ó chobinne leis. Agus sinne cineál ruda a tá chatiste agan, agus ní bhhain go méise in chuidú agamsa agus muidir críalúin seo agus muidir tarin se ar dearú a béise in chuidú fásta ag na Máltarí. Mar sin leananaí ré, Ansigi dún fan na thuarenne bhfuil a bhfuil air de bhas a go se áthú. Cumid gá an sinis? But you got a hammer in shaw. Moriwa, your hasma shaw deep la tumult. I guess Mojigan shot a group of coil, Brebach.

Sinead, the net owns Brenda McCann, agus Brian McGrath, a cholamid in chin, owned Louis go fly by night, agus real in chin, Paddy Fahis, the Holly Bush, agus Paddy Fahis ella in chin, erdera. A guivna Paddy Fahis, tronon in yov, agus moed a queen who shira ranu, emshir, corum and lay wash in chin, edin, trichino log, a vi, bealtina, ravila, agus an leidig, banach deilish. Nearsta gí linn an ocht balairí tá Raymond O'Mealy linn a London tá Michael Hines linn a gondéan chlóid Julian Max Scologi linn a Guilford Bernadette agus Paddy Spain linn a gondé i Wália Paddy McGuire linn a hén a gondéan a hír ví tá Mastri an a chéil a gondéan Longford Carmel Gunning linn a Sligach tá Nóra ní Wóra linn agus Niall Conlin Paul Graff linn agus Breed Barker tór Clóisgún agus Arnú Ví Bantua ag Bridge le Tread Picnic agus an ceolchar amach í Brahaisin a bheith ar siúl ar a spidial a dús mí úl ar i muid wenead the bridge. Liz Cain, tá sílin tanúna chula muid isi ceol an chin Joanne Fleming lin, Dóhi Gormley, tá Martin Donahue lin, gan dé chóvan, tá Noel Riley lin, Steve Sweeney, tá Joan Burke, Seamus McGrath, Justin Salmon, agus Eamon Behan, iad sin ar fad de tur clóis chúin ar a glóir tanúna iniov agus ma tá si ba gira tá da rôl lin, is fed líb teachtarach da chyrein, ag an ever takes, cúgi hien, cúgi cúgi trí, No hocht de kern nie hocht de hocht on de sechonde. Is fed liep tachter de WhatsApp gedeinig nooit de hocht de schacht. Nooit it's rie do, koeg je koeg, a koeg, a koeg. No rief als de gerek hulbeen ek RTE.ie. Gwch mwyd geisio le oran ag y trosio agos tam wedi gael geisio le Brian Danny Mini O'Donnell agos sio da oran y ta sy'n malwch yn bryd o'ch sy'n mach yn sy'n fwy'n tedol galon i gwnnw agos anach sy'n sy'n mach zirach rwyf na nolwg yn sy'n yn nora agos gael gos oran heirer siach gyn deg ac gyfer ffad fel o ir cwyr wydyn thag y hen arwb agos sio'n cawn y chwm sy'n hen anna gyrir y cwys cwyn agos chwm y hen ydy'r sy'n toran sy'n gyrir yn ie Gwm yw entyn bryd bos o'l agos fi mes mynd yw sir yr mwyga agos yn bale marwysia. Agos chosia tŵs leis yn oran ysmyntiw yr oran yle, crocodiri, a chom Johnny O'Dwy agos rhan mewn toran siadr se yr mychwrsyn, bilderys, bryd, dy hol, ni galwchwyr. Sia Brian Danny Mini Marsin agus tá tilna canige o rint cioltarí tá leis ar an tafed Mónas Lonnie agus Neil Martin in John the Hant agus Anna Gyrru Cosh Cwyn.